0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Černá Hora. Hit Radio Černá Hora.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.

0: Českou ženskou fotbalovou reprezentaci čeká baráž o postup na mistrovství světa 2027 v Brazílii. Lvice se utkají 9. října od 19 hodin v Pardubicích na stadionu Arnošta Košťála se Skotskem. Povede se Lvicím poprvé v historii kvalifikovat na velký turnaj? Pojďte se podívat a povzbudit české reprezentantky přímo na stadion, nebo je sledujte živě na ČT Sport. Vstupenky jsou k dispozici na www.fotbalenigu.cz. Partnery jsou ČSOB, Fortuna a Adidas.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: Krásnou neděli, je přesně 7 hodin a první zprávy, vítejte u nich. Kvůli podvodům zkušebního komisaře řeší nečekaný problém 27 řidičů z Prachaticka. Soud sice potvrdil, že žáci nikoho neupláceli a sami nepochybili, komisař jim ale zkracoval závěrečné jízdy. Ministerstvo dopravy teď trvá na tom, že jejich řidičské průkazy nejsou platné a budou muset projít novým přezkoušením, což dotčení řidiči odmítají jako chybu státu. Přivýdělek k zaměstnání, důchodu nebo studiu bude příští rok zase o něco výhodnější. Lidé, kteří podnikají jako OSVČ při jiné hlavní činnosti, si budou moci vydělat o něco více, aniž by jim automaticky vznikla povinnost platit sociální pojištění. Rozhodná čísla totiž v roce 2027 vzrostou ze 117 521 korun na téměř 124 tisíc. A pojďme také na sport. Útočník Martin Nečas 2 góly a asistencí režíroval výhru Colorada 6-1 na St. Louis. Premiérovou trefu v sezóně zaznamenal talentovaný Jiří Kulich, který rozhodl o vítězství Buffalo nad Chicagem 4-3. A střelecky se prosadil i zkušený Ondřej Palát při výhře Islanders 6-0. Naopak Boston Davida Pastrňáka poprvé v ročníku padl s Minnesotou 1-4. Náročnou noc prožil golman Jakub Dobeš v dresu Montrealu, jenž inkasoval 6 branek při prohře 5-6 po prodloužení s Pittsburghem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Polička má důvod k úsměvu. Po dlouhém tříletém pátrání se podařilo najít nového zubaře. Nová ordinace se chystá na poliklinice a budoucí pacienti už můžou posílat registrace. Zubařské křeslo se otevře začátkem roku 2027. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
7: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
5: Dnes očekáváme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, během dne se ale bude pomaličku zatahovat. Teploty už nám pomalu klesají, je dnešní odpolední maxima o 5 stupňů méně než včera, tedy 20 stupňů Celsia.

0: Hezké dobré nedělní ráno, 7:04 s vámi Lea Filip. Víkend k nám, ano, víkend nám začíná ta druhá polovina. Tak díky, že posloucháte, vstáváte, ať už děláte cokoliv, klidně nám napište. A my vám pustíme něco.
1: Něco hezkýho,
0: a
1: samozřejmě.
0: Co to bude,
1: no něco by to chtělo na rozveselení takhle při nedělním ránu. Mně se třeba chce spát, se přiznám trošku, určitě posluchači taky. Někteří mají takový jako...
0: Mně se dneska vstávat vůbec nechtělo, takže já dneska nemám dobrou náladu, ale doufám, že si ji tady společně zlepšíme. Tak startujeme právě teď.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: vstáváte, cestujete, pracujete na 777937777. Mimo to nám začal říjen, dneska máme 4.10. a s ním přichází naprosto očekávatelná otázka. Kdy už je společensky legální začít topit, Filipe?
1: No já si myslím, že ta doba už nastala, třeba před 14 dny už bylo chladněji některé noci, takže my už jsme třeba už zahájili sezonu, nevím jak ty.
0: No, já asi ještě nevím, mě by zajímalo, co naše posluchačky třeba, jak velké otužilce z vás vaši chlapi dělají, já třeba čekám, dokud teplota doma neklesne na 15.
1: Fakt na 15.
0: No, tak já spím i v zimě třeba s pootevřeným oknem a tak. No.
1: Tak to my taky, ale v obýváku teda máme teploměr a myslím si, když se to hýbne jako pod 20 stupňů, tak už zapínáme topení, to už není moc komfortní. V mikině možná, jo, a v tlustých ponožkách, ale jinak ne.
0: Hele, já si myslím, že vy chlapi prostě máte v sobě nějaký termostat z doby ledové. Jakmile venku nemrzne, tak já nevím, že praskají stromy, je topení prostě slabost a všimli jste si, že v každém vztahu je jeden topič a ledoborec. Takže ty budeš ten topič a já budu
1: určitě
0: ledoborec.
1: Ne, já určitě ne, já toho vydržím dost, na druhou stranu myslím si, že doma by pod 20 stupňů jako být nemělo, ale možná mi to někdo vyvrátí a řekne, tak si vem mikinu a máš to.
0: Tak schválně, kdo u vás doma je takový první ten, který se blíží k radiátoru ve 2 ráno jako zloděj, aby prostě aspoň trošku jako temperoval, víš?
1: Tak my máme krp na dřevo, takže aha, my to máme trošku.
0: Ale to máš teď nově, pojď se vrátit do minulosti.
1: My si to protože tam jako vyhřejeme hodně a pak je tam zase třeba až moc teplo, no, protože s tím tolik neumíme zatím. Do minulosti my spíme s otevřeným oknem klidně jako v zimě, aha, to máme stejný, ale přes den jsem měl doma rád jako kolem těch 22, 20 stupňů, to se přiznám.
0: No tak dejte vědět, tak je to u vás, přátelé, kdo je ledoborec, kdo je topič, já jsem ledoborka a vždycky ledoborka budu.
1: No dobře, no.
0: A ty teda taky, jo? Nebo ty seš něco mezi?
1: Ne, já to vydržím klidně. Já bych vydržel těch 17, ale aha, když můžu, tak si to zapnu.
0: Jasně, tak dejte vědět a my posíláme další skvělou ranní muziku. Jo.

0: Sir Green, hezké dobré ráno. Chodí nám tady od vás spousty zpráv, tak děkujeme za to, že i takhle brzo ráno píšete. Napsala nám tady Věra, ahoj, můj manžel říká, že musí i do vany v teplákách, jen abych ušetřila. Tak asi tak. Ptali jsme se, kdo z vás je taková ta zmrzlina doma, kdo je naopak topič, tak koukáme, že Věra tady v tom má jasno. Děkujeme za zprávu. Také nám tady píše Martina, krásné ranko z Náchoda, já jsem teplomilka, tak 23 stupňů, to je moje. A jinak jsem s vámi, mám pracovní víkend, krásný den vám přeje Martina.
1: Tak teplomilka, to je hezký. Já ještě teda musím jenom říct, že minulý rok u nás byl kamarád, co mají doma malý dítě já jsem kvůli němu vytopil, jo, měli jsme 22 stupňů doma a on celou dobu si takhle mnul ruce, že mu je hrozná kosa, že je zvyklý doma na 26 a já říkám 26 stupňů a on, počkej, až budeš mít dítě, tak taky budete tolik topit. Já si myslím, že
0: není
1: ne,
0: to tak,
1: my
0: není
1: nebudeme
0: to tak.
1: Tolik topit.
0: My jsme takoví ti, kteří ta pravidla porušují prostě, někdo říká, hele, to budeš mít taky tak, ne.
1: My jdeme proti proudu,
0: ano. Hele, tak ať je to doba u vás jakkoliv, jestli jste topičky nebo ledoborci nebo teplomilky, jak nám tady napsala posluchačka Marťa, tak prostě hlavně, že se máte rádi, ne?
2: Zaostřeno na region.
3: Hostem dnešního podcastu je primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová. Hezký den.
4: Dobrý den.
3: Pokud bychom se měli podívat na to, jak se změnilo město za poslední léta, tak co vás napadne jako první?
4: Prožitý rok hradecké osmistovky. Byla to úžasná jízda, kterou jsme si opravdu užili. Hradečáci vylezli ze svých domovů a bytů a stali se součástí velké živé komunity.
3: Co se týče projektů a investic?
4: Určitě můžu zmínit územní plán, křižovatku Mileta, můžu zmínit podchod Karla IV., velké investice do školství a pak celou řadu třeba menších projektů.
3: Územní plán se chystal celou řadu let. Co to bude znamenat pro rozvoj města?
4: My v tom územním plánu nalezneme, kde se Hradec bude rozvíjet, kde jsou plochy pro bydlení, kde jsou plochy pro sport, pro školství.
3: Jaké jsou odezvy ze strany řidičů? Jak se jezdí po Miletě?
4: Vždycky najdete skupinu lidí, která vás bude kritizovat, která nebude spokojená s tím, že nikde mu neblikne zelená, proto trošku dehonestovat, říká, že tam je skokánek, no ale ono to má všechno svoji logiku, prostě tam to křižovatkové rozvodí je kvůli tomu, že když bude hodně pršet a chcete se vyhnout třeba riziku aquaplaningu, no tak prostě potřebujete, aby ta voda odtekla, čili ono to všechno má svoje technické a inženýrské důvody, akorát lidi, když můžou, tak si třeba kopnou a nebo napíšou nějaký hezký post na sociální sítě.
3: Rozhovor už teď najdete na webu Hitrádia Černá Hora.
2: Zaostřeno na region. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

krásné ráno. Pojďme se podívat, co je ve světě nového. Cestující na palubě Airbusu společnosti Emirates a letícího z Dubaje do Istanbulu zažili během letu šok, když jim ze strepu kabiny začala přímo na sedadla vytékat voda. Překvapení pasažeři celou situaci natáčeli na mobily a videa se rychle rozšířila na sociálních sítích. Aerolinky později vysvětlili, že nepříjemný incident způsobila jen nadměrná kondenzace. Francouzská policie v Marseille zastavila luxusní SUV, které kličkovalo po rušné ulici a naráželo do zaparkovaných aut. Za volantem totiž seděl sotva 9letý chlapec, který stěží dosáhl na pedály. Na sedadle spolujezdce ho jistil vlastní otec, který měl navíc na klině dalšího malého potomka a synovi pomáhal držet volant. Šokovaná hlídka nebezpečnou jízdu okamžitě ukončila a otce, u kterého navíc našli zbraň, čeká v lednu soud. Americký profesionální golfista se musel na turnaji v Mississippi vypořádat nejen s nástrahami hřiště, ale také s místní faunou. Když totiž musel vstoupit do vody, aby si poradil se špatně zahraným míčkem, po celou dobu jej z jezírka pozoroval.

0: chci tě vzít na dovolenou. Filipe, kam mě vezmeš na dovolenou? Do práce.
1: Tebe viděl bych to starý splavy nebo něco takového maximálně.
0: Tam jsem vyrůstala.
1: No tady je to tam krásný, dělá to tam nádherný. Špatně.
0: Máchovo jezero. Každopádně, přátelé, kamarádi, dnešní den 4.10. Tak prosím vás, dneska je Mezinárodní den zvířátek.
1: No, tak to je možná jeden z nejkrásnějších.
0: Filipe, váš svátek.
1: Já ne. Naše kočička doma má svátek a tvůj pejsek. Kloinka taky.
0: To má taky, ale ty máš taky svátek.
1: Já taky, tak k jakému zvířátku bys mě přirovnala?
0: Vůl.
1: No takhle.
0: A já budu kráva.
1: Teď jsem to chtěl jako říct, ale zase vím, jak by se na mě sesypaly posluchačky, jakože dámám se tohle neříká.
0: Počkej, ale podívej, teď já mám vytetovanou přece krávu a buvola.
1: To je pravda, takže ty jsi mohla říct vůl a já jsem hned na to mohl říct, no ty krávo. A víš, jak by to bylo.
0: Prosím vás, myslíme ta zvířátka, protože dneska je opravdu Mezinárodní den zvířat, tak prostě obejměte, dejte jim pusinku, běžte na procházku o něco delší než vždycky, ale proč to slavit jenom dneska? Můžeme to slavit každý den, že jo?
1: To můžeme. A ještě teda, když zapojeme posluchače, mě by zajímalo, jestli třeba si doma nějak říkáte zvířecíma přezdívkama, že jo? To už jsme tady jednou měli, už je to tak rok, jako medvídku, rozumíš? Může to být taky třeba číčilka, jo?
0: Počkej, nebo a ty používáš nějaký takový zvířecí
1: ne.
0: pojem?
1: Já ne. Občas jsem vlastně, myslím, říkal jako, ale ze strany, jako činčilka se mi to líbilo, jo?
0: Činčilka, je pravda, tak, no, já, ty baru, já nevím, vlastně.
1: Nevíš teď, jo?
0: Ne?
1: Medvídku nebo něco takového.
0: Neříkám medvídku, ne? Říkám lásko, zlato, očičko, hlavičko.
1: Hlavičko, ale posluchači, vy určitě budete doma nějaký přezdívky mít, tak nám to začněte sypat na WhatsApp. Já
0: celkově, nemusí být jenom zvířecí, ale jak říkáte doma svým polovičkám? Ženy, muži, těšíme se na vaše SMSky.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Sleva 20%.
2: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
1: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
4: I'm Nicki Minaj.
5: Hey, this is John Legend.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou neděli, minuta po 8 a další zprávy, vítejte u nich. Pro děti v krizové situaci už není kam jít. Systém dětských domovů a center pro ohrožené děti nebezpečně přetéká a zoufale situace spěje ke kolapsu. Na hlubokou krizi v péči o týrané a zanedbávané děti upozornila ředitelka Klokánku, podle které jsou kapacity zcela vyčerpané a kapesní státní podpora na rostoucí náklady nestačí. Sociální odbory přitom stále častěji řeší případy, kdy pro odebrané děti doslova nemají volné místo. Koaliční strany se neshodnou na novele zákona, která by umožnila umělé oplodnění ženám bez partnera. Zatímco část politického spektra argumentuje moderními společenskými trendy a právem na rodinu, konzervativní křídlo vládní koalice oponuje ochranou tradičního pojetí rodiny s otcem i matkou. Kvůli těmto zásadním neshodám tak vládní tábor nedokáže najít jednotné stanovisko a osud celé kontroverzní legislativní úpravy zůstává nejistý. A pojďme také na sport. Čeští fotbalisté prohráli ve třetím kole elitní skupiny Ligy národů v Oviedu s úřadujícími mistry světa ze Španělska 1-3. Domácí poslal do vedení Lamine Yamal a ve 35. minutě navyšoval Rodri. Češi po změně stran bojovali a v 69. minutě snížil po přihrávce Adama Hloška Jiří Sláma. Naděj na bodový zisk ale definitivně pohasla v závěru. I v 89. minutě pečetil výhru domácích Mikel Merino. Národní tým tak v aktuálním ročníku soutěže nezískal ani bod v úvodních třech zápasech. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Pardubické slavnosti letos vymění hlasité rány za světla a hudbu. Ohňostroj 10. října nabídne nad Labem jemnější efekty, sladěné s hudbou a hlučné kulové pumy úplně vynechá. Program navíc doplní velká LED světelná show s 3D efekty. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
10: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
8: Dnes očekáváme jasno až polojasno ráno, výjimečně mhly, odpoledne se ale začne zatahovat a místy také přehánky nebo déšť. Nejvyšší teplota rozdílná dle polohy na západě a severozápadě maxima na 20 stupních, jinde až 23 stupňů Celsia.

0: 4 minutky po 8 vás s Filipem s vámi, hodinka brzká ranní za námi, dalších 5 před námi, tak já doufám, že se máte hezky, taky mrkneme na ty vaše přezdívky, jak říkáte svým drahým polovičkám. Pište nám dál na 777-937-777, ty zprávy se tady množí a nestačím se dělit, kolikrát jak se oslovíte. Těšíme se na to, teď už činařky a každý ráno.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: hezké dobré ráno. A my se jdeme podívat na ty vaše přezdívky, jak doma říkáte svým polovičkám. Tak tady píše Petra, ahoj, my si říkáme navzájem čumáčku. Jo, tak to je dobrý, to známe, Fildo, to asi nás nepřekvapí ničím, ale třeba tady píše Ondra. Ahoj, Leonko, my doma máme přezdívky podle čísel. Já jsem 67.
1: Tak ještě, že ne 69, jo.
0: A to by byla svůj příjemný, ne?
1: No, aspoň by se to dalo nějak odvodit. To by mě ještě zajímala ta vysvětlivka 67, jestli to není podle nějakého oblíbeného hráče hokeje, třeba toho partnera.
0: Ondro, napiš nám, co znamená ta 67. Potom tady píše další posluchačka, tady se nepodepsala, ale dobré ranko, mé drahé polovičce říkám kulíšku a on mě hvězdičko.
1: Kulíček a hvězdička, to je

0: Hezký, to se mi líbí.
1: Potom tady píše Vašek ze Sušice, ahoj, jsme spolu 36 let a manželce říkám prdelko, beruško nebo samičko. Čau Vašek.
0: No,
1: pak tady píše Petr Zírková, říká své polovičce laseno, kukadílko anebo bubu.
0: Kukadílko. Kukadílko mě zaujalo, to jsem ještě neslyšel nikde. Bubu a asi to... jo, ale...
1: Ahoj kukadílko.
0: Tak co, půjdeme do kina kukadílko.
1: Kukadílko, co bude dneska k večeři, to je skvělý. Pište prosím dál, jak říkáte doma svým drahým polovičkám. Dneska to prolneme celým naším vysíláním. Píše tady ještě Michal. Ahoj své paní, říkám kuli hrášku. Líbí se jí to a někdy, když to na nás přijde, tak už to je pak ostřejší. Ty, no to nemůžu říct, to je tady vyhvězdičkovaný. To prostě... Tak no, prostě říká nějakýma slovama, kterou tu drahou polovičku rajcují. Tak, zdraví Michal. To bych se musela vypípat. Každopádně, Filipe, jak si říkáte u vás doma?
0: No, my nemáme takovýhle přezdívky.
1: A ty oslovuješ jménem?
0: No, já ji vlastně moc neoslovu nijak.
1: Takže to bude, hele, nijak, co bude dneska k večeři?
0: Ne, asi Maky říkám, no. Tak jmenuje se Markéta, tak a mě říká většinou... No, mě říká Filipe, tak to bych... Nemám jí vyměnit teda nakonec.
1: Nemá vyměnit ona tebe
0: Filipe,
1: taky.
0: Maky. No ale já jsem někdy takový to jako lásko a prostě zlato, já jsem to nepoužíval nikdy.
1: Ani když si píšete SMS-ku, nepíšeš třeba lásko, milásku.
0: Já to moc nemám rád, ale zase jdu proti proudu. Většina lidí, co poslouchám, tak si to tak píše, no.
1: To u nás doma to máme prostě, nevím, lásko, zlato, miláčku, taková klasika, když oslovuješ, tak ani neříkám vlastně jménem. Fakt strašně na to
0: tak
1: málo.
0: Já jsem Filip doma.
1: A nebo, jak jsem říkala, já mu říkám očičko nebo hlavičko.
0: Filipe, umejt nádobí, Filipe, vysaj, Filipe, proč bordel?
1: Každopádně pište nám dál, jak říkáte doma vašim drahým polovičkám a my pokračujeme. A budeme vám hrát skvělou muziku. Já vám vymyslím ty přezdívky doma. Maky a Filip, to je divný. To musí jaký prostě lásko, pusinko, kočičko.
0: A to je ale zase, jako mně to přijde skoro už ohraný strašně.
1: Ne, jdem hrát.

0: Hezké dobré ráno, ještě se chvilinku pověnujeme tomu, jak říkáte doma svým drahým polovičkám, protože nám těch SMSek tady chodí opravdu moc. Píše nám tady Verča z Bohnic, my si říkáme Čupíto a Čupítko, dokonce jsme si chtěli dát na schránku i Čupitovi.
1: Ale je to teda drink, který mě chutnal, když mi bylo tak jako 18.
0: Ano,
1: je to vlastně, uvnitř byla třešinka, že jo? No, strašný tlamolet.
0: Nějaký jablíčko, nebo co to bylo, takový pitíčko takový?
1: Ne, byl to nějaký jako likér, spíš mi to chutnalo jako třešňový.
0: Potom tady píše Kačka, dobré ranko, tak já to mám stejně jako Filip, nikdy mi to nešlo přes pusu, přijde mi to divný. Takže jsem oslovovala vždy jménem Krásný den Kačka.
1: Tak Kačko.
0: Potom tady píše Lukáš z Harachova, krásné ráno do studia své přítelkyni, která je v 7. měsíci těhotenství, říkám Brontíku, má to moc ráda.
1: Jako Brontosaurus, jo? Jo, tak to je hezký
0: to nechceš,
1: od tebe teda.
0: No. To nechceš, ale jasně, ceníme legrace. Lukáši, pozdravujeme Brontíka teda, nebo Brontici. Potom tady píše Hanka, krásné ráno, bývalý přítel mi říkal Hačiko, přitom já jsem spíš Kočičková. Mějte fajn den, Hanka. Pak tady píše, dobré ráno, já svému gay partnerovi říkám ahoj kotě moje.
1: Ale tak to se taky dá, takový paradox.
0: A nebo tady Péťa z Prahy, ahoj, my si říkáme se Snoubenkou Bubu a Dudu, a nebo Pí, a nebo taky Pítečko. Někdy přijde i Lasena nebo Laso, ale jsme mladěši a jsme spolu 10,5 roku. Čau, Petr Praha.
1: Hele, vidíš, že ta kreativita je velká. Já si vzpomenu, jsme včera zrovna byli u přítelkyně taťky, ten má přítelkyni.
0: Ano.
1: A tatínek se jmenuje Luboš a ona mu říká Lu, to se mi líbí.
0: Lu, třeba. To je hezký. Hele, Lu, to
1: ale
0: je
1: vlastně
0: hezký.
1: Jako si tak uvědomím, že při jakémkoliv oslovení jeho vždycky říká Lu, takže to bylo slyšet třeba 200krát za 2 hodiny. Prostě
0: a
1: jsou
0: tak
1: takhle navyklí.
0: Já tobě budu říkat ode dneška Fí.
1: Fí. A to je docela hezký, to se mi líbí. To je jak jo. Nějaký písmeno prostě z řecký abecedy.
0: Tak prosím vás, Filip Lejček, moderátor Hit Rádia, je od dnešního Fí. Dne Fí.
1: Děkuju.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Zaostřeno na region.
8: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region, tentokrát s primátorkou Hradce Králové Pavlínou Springerovou. Ulevilo se městu po otevření zrekonstruované křižovatky Mileta, staví město dost bytů, populace stárne. Je na to Hradec připraven, rozhovor už teď najdete na webu Hit Rádia Černá Hora.
9: Koberce Brázda.
10: Koberce Brázda.
9: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
11: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Rádio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. 28letý Brit ukradl traktor s balíkovačem slámy a cíleně s ním ve vysoké rychlosti najel do domu jiného muže, s nímž vedl letité spory. Důvodem byla nechutná provokace, kdy majitel stavení pomočil hrob ovce a bratra samozvaného mstitele, což si natočil na video a chlubil se tím na sociálních sítích. Jako trest teď nemá kde bydlet. V Singapuru spustili originální projekt, v jehož rámci lidem finančně platí za to, že čtou knihy namísto bezmyšlenkovitého scrollování v mobilech. Tamní úřady a iniciativy tímto netradičním způsobem bojují proti závislosti na digitálních obrazovkách a snaží se v populaci oživit zájem o klasickou literaturu. Více než 1200 hudebníků vytvořilo na stadionu ve Frankfurtu nad Mohanem rekordně velkou rockovou kapelu hrající živě. Dohromady se na akci The Grand Jam sešlo 1231 hudebníků a hudebnic. Tím byl překonán dosud platný rekord z roku 2023.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Knihovna Maitreya.
2: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
3: Nyní i jako audiokniha.
4: Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: podezření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Brousit, leštit, vrtat, řezat. Se stroji Flex z Top Centra jde práce od ruky. Široké portfolio akustrojů pohání moderní bateriový systém Tabless s chlazením baterií, dlouhou výdrží a maximálním výkonem. Flex, specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Nářadí Flex najdete v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze a nově také v Hradci Králové v Novákových garážích. Více na topcentrum.cz.
3: Hey, this is Ava Max. All the hits.
4: On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásnou neděli, za chviličku 9. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Národní parky v Česku se potýkají s rostoucím náporem turistů a zároveň s velkým množstvím mrtvého dřeva, které v přírodě zůstává po kůrovcové kalamitě. Správci chráněných území varují před přetížením některých lokalit a hledají rovnováhu mezi ochranou jedinečné přírody a zpřístupňováním lesů návštěvníkům. Kvůli podezřelým praktikám při nákupech v online hrách, takzvaným lootboxům a mikrotransakcím, čelí v Evropě vyšetřování hned několik velkých herních společností. Úřady na ochranu spotřebitelů se zaměřují hlavně na to, zda tyto mechaniky nemanipulují s hráči, neobcházejí pravidla pro ochranu dětí a zda neobsahují prvky skrytého hazardu. A pojďme také na sport. Motocyklový závodník Filip Salač má za sebou další skvělý víkend, když v japonské Motegi vybojoval už své páté umístění na stupních vítězů v probíhající sezóně. Český reprezentant předvedl na trati od úvodních kol velmi koncentrovaný a rychlý výkon, kterým se dokázal držet v čelní skupině. Navzdory silné konkurenci v průběhu celého závěru a chytře taktizoval, vyvaroval se zbytečných chyb a v cíli se mohl radovat z cenného třetího místa. Potvrdil tak svou stabilní a výbornou formu v mistrovství světa silničních motocyklů. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Pardubice chystají 3,5 kilometru nové cyklostezky, která propojí Trnovou, Fáblovku a Dubinu. Město hledá firmu, která ji postaví. Trasa povede hlavně mimo auta, bude 4 metry široká, osvětlená a přibudou na ní 3 nové lávky. Stavba má trvat 2 roky a bude stát 62 milionů bez daně.
7: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
5: I dnes očekáváme jasno až polojasno, během dne se ale začne pomaličku zatahovat. Nejvyšší odpolední teploty na západě a severozápadě až 20, jinde až 23 stupňů Celsia.
8: Štěstí naše písmen, víkend, žádná práce, jenom život.
9: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
10: Hezkou neděli, 9:02, pokračujeme dál, před námi Anastasia, taky Lost Frequencies, bude narozeninová ruleta a taky pro někoho z vás. Budu mít 2, anebo možná 4 vstupenky na Celine Dion show, kde hraje moje malá maličkost. Hrajeme už 9.10. v Praze v divadle Hibernia, takže někomu z vás chci udělat radost jen tak. Tohle všechno v této hodince, tak já doufám, že máte radost stejně jako my a jdeme hrát další skvělou muziku.
11: Hit Radio Černá Hora.

0: k tomu kapelu, vizuální zážitek, efekty, zpíváme tam v 7 metrech nad zemí a tak dále a tak dále.
1: No, já nevím, co k tomu říct, protože bylo to takový, jsem ti to říkal, no, že se ti to povedlo samozřejmě. Nebo všem se vám to povedlo, my jsme tam byli s přítelkyní, já se přiznám, že nechodím na koncerty vůbec, nevím proč, nějakým způsobem poslední dobou, ale bylo to fantastický, pěkný, opravdu ty vizuální efekty. My jsme seděli v první řadě, tak to byl možná trošku jiný zážitek než pro lidi vzadu, ale taky to má něco do sebe stejně jako v kině. Takže doporučuji tam zajít, i kdybyste ty lupeny nevyhráli, protože i ta cena těch vstupenek samozřejmě je příznivá, za ten zážitek je to super.
0: A já mám samozřejmě pro naše posluchače i slevu 30% s kódem HITRADIO,
1: no, když si budou řešit.
0: Koupit vstupenky, protože už je tam opravdu strašně malinko a máme vlastně téměř vyprodáno. Ale já jsem si řekla, že 4 lupeny věnuju našim posluchačům. 2 na Instagram a 2 tady přímo v éteru. Takže prosím vás, pokud si někdo chcete udělat příští týden v pátek večer romantiku nebo zajít s kámošem, kámoškou na Celine Dion show, tak mi napište chci na Leu. Ne? Nebo chci na Celine? Chci na Leu.
1: Chci na Leu,
0: na 777-937-777 a já vyberu někoho z vás a potom udělám soutěž ještě po 10. hodině u mě na Instagramu. Takže kdo byste chtěl na Celine Dion, tak prostě jen tak někomu z vás dám 2 lupeny. Tak pište na 777-937-777, chci na Leu a za chvilku bude i narozeninová ruleta.

0: Sexton, Me and My Broken Heart, Hit Radio stále s vámi. Narozeninová ruleta se těší na někoho z vás. Takže můžete vyťukávat telefonní číslo 800 937 937 právě teď. Tak se těšíme, kdo z vás dneska bude mít šťastný den.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Josef Gejtrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hezké dobré ráno, teda dopoledne. A my jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety pro někoho z vás, protože rádi vám děláme radost, tak jdeme na to a já se ptám, koho pak máme na telefonu? Halo, halo.
1: Ahoj, tady Míša.
0: Ahoj Míšo, odkud voláme?
1: Z Ostravy.
0: Z Ostravy, tož zdravíme do Ostravy. A rychlý jedne do Prahy. Tak hezkou neděli, co právě teď děláš, nebo co máš v plánu?
1: Vářím polívku.
0: Vaříš polívku, ano.
1: No. A potom se vyšlištám s dcerou do obchodu.
0: Jasně. A odpoledne volníčko, zítra školička tak. Nebo školka, práce.
1: A práce zítra.
0: Dobře, kdo má ve tvém okolí narozeniny, měl nebo bude mít?
1: Dcera bude mít 12. října narozeniny.
0: Dobře, kolikáte?
1: Bude mít 22.
0: 22, tak to už je velká, ježiš, já tady do školky.
1: Já mám ještě jednu, ta chodí do školy na základku.
0: Aha, dobře, a jak se jmenuje dcera?
1: Diana,
0: krásné jméno, princezna Diana, Diana. Každopádně jdeme teda rovnou na pravidla. Potřebujeme to datum, říkala si kdy?
1: 4.
0: Takže dneska
1: 12.
0: Dobře. Tak pravidla jsou následující. My ti zahrajeme 3 hudební ukázky z datumu 12.10. Na tobě bude, aby si vybrala jeden z těch songů, pošleme ho tvojí dceře Diance a pozor, nemůžeš se k jednotlivým ukázkám vracet. Automaticky bychom hráli tu třetí. Tak jsi připravena a jdeme na to?
1: No.
0: Máš strach?
1: Ne.
0: To je dobře. Tak roztáčíme kolo právě teď. Tak to bylo rychlý. Filip se na mě podíval, jenom slyšel ten první tón a dál a zvedl hlavu.
2: To bylo nejrychlejší možná dál, co jsme tady kdy měli. No asi jo, tak posílej další.
0: Dobře, roztáčíme kolo číslo 2.
1: Wow.
0: Taky dál, jo? Jseš si jistá?
1: Jo, asi jo.
0: Tak máme tady potom poslední možnost a automaticky bychom hráli tu třetí.
1: To třetí ještě od dobrého i zlého.
0: Dobře, tak jo. Tak co?
1: Měla jsem jinou možnost, ano.
0: Takže jo, Robbie Williams.
1: Jasně.
0: Dobře. Tak Miško, teď máš ten správný čas, aby si mohla své dceři Diance sdělit cokoliv chceš. Pojď na to.
1: Tak, že jí strašně milujeme a že jí přeju k těm narozeninám hodně štěstíčka, zdravíčka a ať se jí splní všechno, co jí bude, co si přeje.
0: My se samozřejmě přidáváme hlavně to zdravíčko a Dianka studuje, pracuje.
1: No, chystá se na vysokou.
0: Hezky, krásný. Tak holky, já myslím, že si asi budete muset udělat výlet do Prahy.
1: Protože
0: my tady totiž máme samozřejmě díky partnerovi naší narozeninové rulety firma na zážitky, tak pro vás tady máme asijské street food degustační menu pro 2 osoby. Je to v Praze. Jo, tak může vyrazit s kámoškou nebo s tebou a tak podobně v pražských Holešovicích. Nezapomenutelný zážitek, navštívíte restauraci, kde ochutnáte všechny různé pochutiny, vlastně degustační menu, což je prostě skvělý.
1: Super, děkujeme.
0: No tak jo, tak vydrž na telefonu, ať taky víme, kam tohle všecko poslat a Robbie Williams letí za vámi. Měj se krásně, ahoj.
1: Taky, nashle, ahoj.

0: Hezkou neděli, díky, že posloucháte Hit Radio. Narozeninová ruleta je za námi, ale já tady pro někoho z vás mám dva lupeny na Celine Dion show, kde hraje moje maličkost příští týden v pátek. Je to v Praze, v divadle Hibernia od 19 hodin. A máme posledních pár vstupenek a já jsem se rozhodla, že dvě VIP místa prostě věnuju někomu z vás. Vy nám píšete na 777-937-777, chci na Leu. Tak krátce po 10. hodině vyberu někoho z vás a potom ještě dvě vstupenky rozdám na Instagramu. Takže kdo byste chtěl vyrazit do divadla, tak stačí napsat a já se na vás těším.
1: Máme ji, naši novou akuvrtačku. Jen za 799 korun.
2: S baterií a nabíječkou v ceně.
1: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
2: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Ahoj, zdraví tě Patrik Zdráhal. Boje o extraligové body jsou nelítostné a my tě k tomu potřebujeme. Tak pojď na hokej.
4: Boj o extraligové body svedou hradečtí hokejisté v neděli od 17 hodin proti Vítkovicím. Vstupenky koupíte na pokladnách ČPP Arény nebo na mountfieldhk.cz.
5: Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
8: Hledáš pořádnou jízdu na kole? Doraz do Deštného v Orlických horách. Čeká tě trail pro rodiny s dětmi i dva akčnější traily plné klopenek, rychlosti a skvělého flow. Jezdíme každý víkend už od pátečního odpoledne. Traily Deštné. Nahoru pohodlně, dolů zábava pro každého.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Koberce Brázda.
1: Koberce Brázda.
0: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
2: Hledáš pořádnou jízdu na kole? Doraz do Deštného v Orlických horách. Čeká tě trail pro rodiny s dětmi i dva akčnější traily plné klopenek, rychlosti a skvělého flow. Jezdíme každý víkend už od pátečního odpoledne. Traily Deštné. Nahoru pohodlně, dolů zábava pro každého.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ.
5: Krásnou neděli, za chvíli 10. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Záchranáři začínají nově poskytovat psychickou podporu laikům, kteří pod vedením operátorů tísňové linky vedli resuscitaci. Jako první to do praxe zavádí záchranná služba Středočeského kraje. Tři její členové zatím uskutečnili přibližně 200 podpůrných telefonátů. Dotyčného kontaktují sami interventi a nabídnou mu pomoc. Rozsáhlý neoficiální sraz příznivců upravených auta v metropoli zaměstnal stovky policistů. Během rozsáhlé bezpečnostní akce muže zákona zkontrolovali přes 1200 vozidel a odhalili celkem 176 různých přestupků, za které rozdali blokové pokuty v celkové výši téměř 272 tisíc korun. Došlo také na závažnější prohřešky. Policisté zadrželi řidiče, který ignoroval soudní zákaz řízení. U dvou účastníků testy prokázaly přítomnost omamných látek a u 7 aut byla kvůli špatnému technickému stavu okamžitě zadržena technická způsobilost. A pojďme také na sport. 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková se postarala o obrovskou senzaci na turnaji v Pekingu, když ve třetím kole ve dvousetech vyřadila světovou dvojku Arinu Sabalenkovou z Běloruska. Česká hráčka předvedla naprosto bezchybný a nebojácný výkon, kterým favorizovanou soupeřku zaskočila a připsala si nejcennější skalp ve své dosavadní kariéře. V Pekingu se ještě dnes představí další tři české tenistky. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Polička má důvod k úsměvu. Po dlouhém tříletém pátrání se podařilo najít nového zubaře. Nová ordinace se chystá na poliklinice a budoucí pacienti už můžou posílat registrace. Zubařské křeslo se otevře začátkem roku 2027. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
7: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
5: Bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě i mlhy. Na severozápadě a severu Čech a postupně místy jinde v Čechách oblačno až zataženo. Nejvyšší dnešní odpolední teploty 23 stupňů Celsia.

0: Hezkou neděli, 2 minutky po desáté. Za chviličku se dozvíme, kdo z vás dostane 2 lístky na Celine Dion a budeme hrát spousty skvělé muziky, zajímavých informací. Prostě díky, že jste tady s námi, děláme si tu neděli o něco krásnější. A pokud možno, běžte dneska i ven, protože ještě dnes, zítra bude krásně, ale potom už přijde podzim.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: pátek, Hit Radio, hezkou neděli. Tak se jdeme podívat na ty vaše SMSky, protože nám jich tady přišlo opravdu strašně moc. Když jsem se rozhodla, že někomu z vás chci prostě jen tak udělat radost, kdybyste si chtěli udělat výlet do Prahy, zajít si do divadla, k tomu potkat mě, vás, můžeme se potkat společně po představení, strašně ráda vás poznám, tak věnuju někomu z vás dva lístky na Celine Dion show, kterou hrajeme v pátek 9. října v divadle Hibernia. A jsou to hity Celine a lítáme tam vzduchem, zpíváme, tančíme a tak podobně, je to krásné představení. Máme téměř vyprodáno, takže jsem se rozhodla, že prostě chci udělat radost. Tak se tady hrabu v těch SMSkách, losuju právě, teď se mi prd zastavil na... Tady není podpis, to nevadí, ale je napsáno, chci na Leu, jsi skvělá, prostě je to krásný, že děláš takové hezké věci, někomu udělat jen tak radost. Tak kdo slyšíte tuhle SMSku a napsal jste, já vám teď odpovím z našeho rádiového čísla, abyste mi poslali celé jméno, telefon, adresu, e-mail, ať taky vím, kam ty lupeny poslat. No a kdybyste někdo chtěl taky ještě zajít, tak na Instagramu právě teď, když mi napíšete, chci na Celine, na Lea, podtržítko Giongiosi, tak vyberu ještě někoho z vás tam. A teď už Lady Gaga.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: Kadabra, Lady Gaga, my pokračujeme dál, přes námi Desiree, David Guetta si a taky hodiny a jejich souhvězdí, tak díky, že posloucháte. Samozřejmě nás můžete ladit i online přes aplikaci Radia.cz nebo webové stránky hitradio.cz a budete s námi úplně všude.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
3: Zaostřeno na region.
4: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region, tentokrát s primátorkou Hradce Králové Pavlínou Springerovou. Ulevilo se městu po otevření zrekonstruované křižovatky Mileta. Staví město dost bytů, populace stárne. Je na to Hradec připraven. Rozhovor už teď najdete na webu Hitrádia Černá Hora.
5: Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

hodiny jsou hvězdí. Taky Hitradio s vámi a my se mrkneme za Miley Cyrus, která má první jedničku v albovém žebříčku po víc než 10 letech. Album Bas Persuades debutovalo totiž na prvním místě hitparády Billboard, což je obrovský úspěch a je to její první jednička z Bangers z roku 2013, což je vlastně 11 let. V popovém čase je to zhruba 300 letí a 5 milionů nových trendů na TikToku, co si budem. Tak pojďme tomu říkat zlatý návrat a taky návrat, který vlastně nepotřebuje žádné skandály, jenom čistý hlas a hodně, hodně dobrou produkci. Takže vtipné na tom je, že mezi těmi dvěma milníky se stalo v podstatě všechno. Svatba, rozvod, její změna image, Miley přežila vlastní éru rebelky a teď sklízí ovoce jako

Mě to trošku připomíná Lady Gaga a Abracadabra, tak dejte vědět, co vám. Miley Cyrus, Bas Persuades. Record is on.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
1: Hledáš pořádnou jízdu na kole? Doraz do Deštného v Orlických horách. Čeká tě trail pro rodiny s dětmi i dva akčnější traily plné klopenek, rychlosti a skvělého flow. Jezdíme každý víkend už od pátečního odpoledne. Traily Deštné. Nahoru pohodlně, dolů zábava pro každého.
2: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
3: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
4: Rekutech. Peníze včas,
5: když se tam rád vracíš.
2: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Rádio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 3:45 je aktuální čas, to znamená pro vás to nejlepší, protože vy máte oblíbenou jednu jedinou, takovou tu nejvíc oblíbenou hodinku ve vysílání Hit Rádia. A to je ta, kdy si můžete 60 minut nechat zahrát cokoliv vy, naši posluchači, si přejete. Hity na přání k vaření startují po 11. hodině, tak nám teď už na 777-937-777 můžete napsat, co byste rádi slyšeli, někoho pozdravili, taky co dneska vaříte, baštíte, protože to nás hodně zajímá. Já mám takovej hlad, že bych tady kousla i do toho mikrofonu. Prosím vás, hlavně nepište bramborovou kaši, řízek, karbanátek, kuře nebo něco k tomu, protože bych okamžitě jela k vám domů. Tak dejte vědět a já vám posílám třeba The Sound of Silence a nebo taky John Bon Jovi. A po 11. o tom rozhodujete vy.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: Opočno volá. Jsme PZP Heating, úspěšný výrobce tepelných čerpadel a právě teď rozšiřujeme výrobu a hledáme nové zaměstnance do výroby a logistiky. Všechna volná pracovní místa najdete na našem webu pzpheating.cz. Nabízíme jistotu a stabilitu zavedené společnosti, která vyrábí produkty s budoucností. Přidejte se do týmu PZP Heating v Opočně i vy.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I w aplikacji Radia CZ. Hit Radio.
4: Krásnou neděli, je přesně 11 hodin a jsou tu i další zprávy, vítejte u nich. Česko sice trápí rekordně nízký stav vodních toků, domácnosti se však o dodávky pitné vody prozatím obávat nemusí. Vodárny dokážou bezpečně zajistit. Současné sucho a slabé průtoky navíc bezprostředně cenu vody nezvednou, protože ta podléhá přísné cenové regulaci. Odborníci ale upozorňují, že výraznější zdražení může v budoucnu přinést nová evropská směrnice, která začne platit zhruba za rok. Slavný přírodní mořský oblouk hotel Search Arch na Havaji se po zhruba 550 letech existence zřítil do Tichého oceánu. Zhruba 27 metrů vysoká skalní dominanta nacházející se v Národním parku Hawaii Volcanoes podlehla silné erozi a náporu vln, které byly umocněny nedávným řáděním nepříznivého počasí. Správa parku již dříve upozorňovala, že útvar sformovaný z dávných lávových proudů je nestabilní a jeho pád je s ohledem na neustálé mořské pobřežní procesy nevyhnutelný. A pojďme také na sport. Start velké ceny Bahrajnu Formule 1 v Malajzii byl odložen kvůli dešti. Po zhruba 40-minutové prodlevě byla přerušena i startovní procedura kvůli technickým potížím řady jezdců. Poté, co vedení závodu vyslalo jezdce na trátě, nastal během zahřívacího kola chaos, kdy měla řada jezdců potíže. Zřejmě šlo o softwarové chyby v nastavení vozu za deštivých podmínek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Pardubické slavnosti letos vymění hlasité rány za světla a hudbu. Ohňostroj 10. října nabídne nad Labem jemnější efekty, sladěné s hudbou a hlučné kulové pumy úplně vynechá. Program navíc doplní velká LED světelná show s 3D efekty. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
6: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
4: Si ještě užijeme hezké počasí, bude jasno až polojasno, během dne se začne pomalinku zatahovat, odpolední teploty opět nadprůměrné až 23 stupňů Celsia.
7: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Dendější na Hit Radio.
8: Hezké dobré dopoledne, 4 minutky po 11. Hity na přání kvaření startují právě teď. Headway, What is Love, anebo Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Co bude dál, je na vás, pište si.

typy na přání k vaření, jdeme se podívat na vaše SMSky. Můžete nám psát na 777-937-777. Jako to tady udělala Stáňa z Hřejkovic. Ahoj Leonko, dnes máme kuře, brambory a nádivku a odpoledne ke kávě bude asi bábovka. Prosím o zahrání písničky Žijeme len raz, Robert Burian. Děkuji moc. No tak samozřejmě, Žijeme len raz. To by bylo, abychom tenhle song nezahráli. A co bude dál, je na...

0: Za chviličku pro vás budeme hrát Rosalyn, Imagine Dragons, taky Miles Smith. O tohle všechno jste si napsali a pak bych dala prostor i někomu z vás volajících. Takže pokud je někdo mezi vámi, připravte si telefonní číslo 800 937 937 a za takových 10 minutek se těším na někoho z vás v éteru.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné, ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš. Brousit, leštit, vrtat, řezat. Se stroji Flex z Top Centra jde práce od ruky. Široké portfolio akustrojů pohání moderní bateriový systém Tabless s chlazením baterií, dlouhou výdrží a maximálním výkonem. Flex, specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Nářadí Flex najdete v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze a nově také v Hradci Králové v Novákových garážích. Více na topcentrum.cz.
2: Českou ženskou fotbalovou reprezentaci čeká baráž o postup na mistrovství světa 2027 v Brazílii. Lvice se utkají 9. října od 19 hodin v Pardubicích na stadionu Arnošta Košťála se Skotskem. Povede se Lvicím poprvé v historii kvalifikovat na velký turnaj? Pojďte se podívat a pozbudit české reprezentantky přímo na stadion. Nebo je sledujte živě na ČT Sport. Vstupenky jsou k dispozici na www.fotbalenigu.cz. Partnery jsou ČSOB, Fortuna a Adidas.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Je ten správný čas, abyste volali na 800 937 937, kdo chce zahrát hit na přání k vaření, taky třeba někoho pozdravit a nebo pokecat o tom, co dneska vaříte, co vás čeká a nemine následující pracovní týden, takže volejte 800 937 937 právě teď. A já se ptám, koho pak máme na telefonu?
1: Ahoj, Lilo, tady Richard.
0: Ahoj Richarde, co děláme, odkud voláme?
1: Voláme od Hořic pod Krkonoší.
0: Ano. Máte tam krásně?
1: Ano, samozřejmě, i sluníčko je
0: nádhera. Rostou?
1: Taky rostou.
0: A jaký je plán pro dnešní den?
1: Pro dnešní den proběh poklid zahradu, dali jsme si dobrý obídek.
0: Co jste měli dobrého?
1: Špagety s bolonskou.
0: Aha. A nějaký dezertík bude?
1: Až díl.
0: Dobře, a co ti budeme hrát a pro koho?
1: No, tak můžeme kabáty.
0: Jasně, a jakou?
1: Třeba Báru.
0: Dobře.
1: Nejhranější.
0: A pro koho?
1: Bylo by to pro vaše rádio.
0: Děkujeme.
1: Pro mě samozřejmě, pro ty lidičky, který mě znají, tak bylo by to třeba pro syna Ondru, pro přítelkyni Ondry Natku, dceru Barušku, noučka Adámka.
0: Ano.
1: Toma a všechno, prostě všechny, co mě znají.
0: To je obrovská familie. Vyjmenujeme klidně všechny, hele, budeme tady až do večera, pojďme celý ten seznam. Dobře,
1: ne,
0: tak kabáty posílám za tebou, užijte si to, mějte krásnou neděli a díky za tvůj telefon.
1: Tak jo, taky díky.
0: Mí se hezky, ahoj.

0: opustit už.
1: Za chviličku Simply Plan, Marshmallow, Jonas Brothers, Madonna, to je všechno, o co jste si napsali. A taky píše tady Lenička, ahoj Leonko, zahraj prosím Incomplete od Backstreet Boys, je to jedna z mých nejoblíbenějších písní. Momentálně mají turné v Německu a chystáme se tam, podařilo se nám ulevit lupeny. Tak samozřejmě, že to zahrajeme, na tohle se všechno můžete těšit, za chviličku jsme zpátky, takže Incomplete. Incomplete. 2 minutky a letí to Leni za tebou.
2: Koberce brázda.
3: Koberce brázda.
2: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce brázda, koberce i na strop.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
5: firmanazážitky.cz.
7: Hledáš pořádnou jízdu na kole? Doraz do Deštného v Orlických horách. Čeká tě trail pro rodiny s dětmi i 2 akčnější traily plné klopenek, rychlosti a skvělého flow. Jezdíme každý víkend už od pátečního odpoledne.
8: Od pátečního odpoledne.
7: Traily Deštné. Nahoru pohodlně, dolů zábava pro každého.
9: I'm Nicki Minaj.
10: Hey, this is John Legend.
11: Hey, it's Taylor Swift.
2: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu. Woo!

0: Plus, 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: S mým hlasem mi pomohla AI.
2: Miau!
1: Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
3: Ahoj, zdraví tě Patrik Zdráhal. Boje o extraligové body jsou nelítostné a my tě k tomu potřebujeme. Tak pojď na hokej.
4: Boj o extraligové body svedou hradečtí hokejisté v neděli od 17 hodin proti Vítkovicím. Vstupenky koupíte na pokladnách ČPP Arény nebo na mountfieldhk.cz.
5: Hi, it's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Krásnou neděle, za chviličku 12. hodina, další zprávy jsou tu, vítejte u nich. Kvůli podvodům zkušebního komisaře řeší nečekaný problém 27 řidičů z Prachaticka. Soud sice potvrdil, že žáci nikoho neupláceli a sami nepochybili. Komisař jim ale zkracoval závěrečné jízdy. Ministerstvo dopravy teď trvá na tom, že jejich řidičské průkazy nejsou platné a budou muset projít novým přezkoušením, což dotčení řidiči odmítají jako chybu státu. Kdo si chce na podzim prodloužit léto, může vyrazit do světa za velmi výhodné ceny. Letenky do exotických destinací totiž spadly na předcovidovou úroveň. Zpáteční let do Tajska pořídíte v říjnu zhruba od 10 000 korun. Cesta přes Atlantik do San Francisca vyjde přibližně na 12 000. A v nabídce jsou i levné lety do Karibiku nebo do Jihoafrické republiky. Podzimní měsíce navíc v řadě vzdálených míst znamenají konec hlavní sezóny. A pojďme také na hokej. Martin Nečas výrazně pomohl Colorédu k vysoké výhře 6-1 na St. Louis. Český útočník střelil 2 góly a na jeden další přihrál a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Prosadili se také Jiří Kulich a Ondřej Palát. Kulich rozhodl o výhře Buffalo 4-3 nad Chicagem a zaznamenal tak první gól v NHL od zdravotních problémů, které ho připravili téměř o celou minulou sezonu. Palát se trefil při výhře Islanders 6-0 nad New Jersey. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Pardubice chystají 3,5 kilometru nové cyklostezky, která propojí Trnovou, Fáblovku a Dubinu. Město hledá firmu, která ji postaví. Trasa povede hlavně mimo auta, bude 4 metry široká, osvětlená a přibudou na ní 3 nové lávky. Stavba má trvat 2 roky a bude stát 62 milionů bez daně.
12: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
10: Dnes by mělo být jasno až polojasno, během dne se však začne trošičku zatahovat. Odpolední maxima však velice příjemné, a to až na 23 stupních Celsia.
13: Štěstí naše spísmen? Víkend. Žádná práce, jenom život.
14: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
15: Teď už krásné nedělní dopoledne. Odpoledne, ano, dopoledne, ráno, večer. Samozřejmě odpoledne, minutka popolední, dobrou chuť. Pokud právě obyrváte ještě hodinka společného času, tak my vám k tomu budeme hrát. Coldplay Little Sims Burna Boy právě teď.
14: Hit Radio Černá Hora.

ví, jestli ji tam třeba nenechali schválně, aby měli aspoň na pár hodin klid. Ne, berme to s nadsázkou. Naštěstí tento příběh dobře dopadl. Holčička se našla v pořádku, zdravá, ale prosím vás, dávejte si opravdu pozor, co na těch letištích vlastně necháváte. A nevíte, kdy už budou dávat sám doma? Jo, za chviličku. Vánoce se blížejí. Hezké odpoledne.

0: Hit Radio stále s vámi, krásné dobré odpoledne 4. října, pár minutek popolední. Před námi je spousty skvělé muziky, Green Day, David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, ale taky přijde krásná Christina Aguilera se svým Beautiful. Tak si na to počkejte.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakup

0: Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
5: Hledáš pořádnou jízdu na kole? Doraz do Deštného v Orlických horách. Čeká tě trail pro rodiny s dětmi i dva akčnější traily plné klopenek, rychlosti a skvělého flow. Jezdíme každý víkend už od pátečního odpoledne.
6: Od pátečního odpoledne.
5: Traily Deštné. Nahoru pohodlně, dolů zábava pro každého.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.
10: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vánoce, Vánoce jsou za rohem.
1: Nejstarší hračkářství na světě totiž oznámilo, že vánoční trendy pro letošní rok budou takový ty roboti. Pro ty nejmenší mrňátka, který naráží do věcí, podivná stvoření se špičatýma ušima a tak podobně. A děti prý letos chtějí nedokonalé hračky, které dělají hloupé a nečekané věci. Tak prosím vás, holky, ženy, dámy, dívky, takové dárečky my dostáváme od stvoření světa. Nedokonalé hračky, které dělají hloupé a nečekané věci. Přísahám, že já jsem lepší definici muže strašně dlouho neslyšela. A pánové, vy mi to prosím vás odpuste, jo? Hit Radio.

0: Náš společný čas pomalu, ale jistě vyprchává, tak doufám, že jste si to užili. Díky za veškerou vaši aktivitu, SMSky, telefonáty. Udělali jsme radost my vám a vy taky nám. Díky, že posloucháte a pokud možno, zůstaňte s námi dál, protože za chviličku po 13. se na vás těší Káťa Pechová, tak o hity nebude nouze, o dobrou náladu taky ne. Tak díky, že posloucháte naše Hit Radio. A teď už si užijte krásné nedělní odpoledne. Ahoj!
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Zlepší si náladu.
1: Zlepší si náladu. V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195
3: laminátovou
1: a voděodolnou,
3: která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
1: Přesně.
3: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
5: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké. Elektřina za 2349 korun za megawatt hodinu. Plyn za 849 korun za megawatt hodinu s fixací do roku 2029. Férové ceny energií od Fonergy.
6: Zaostřeno na region.
7: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region, tentokrát s primátorkou Hradce Králové Pavlínou Springerovou. Ulevilo se městu po otevření zrekonstruované křižovatky Mileta. Staví město dost bytů, populace stárne. Je na to Hradec připraven. Rozhovor už teď najdete na webu Hit Rádia Černá Hora.
8: Knihovna Maitreya.
9: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
8: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
10: Nyní i jako audiokniha.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Dny prázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v

0: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
1: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
2: Rekutech.
1: Peníze včas, když se tam rád vracíš.
0: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.

0: brousit, leštit, vrtat, řezat. Se stroji Flex z Top Centra jde práce od ruky. Široké portfolio akustrojů pohání moderní bateriový systém Tabless s chlazením baterií, dlouhou výdrží a maximálním výkonem. Flex, specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Nářadí Flex najdete v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze a nově také v Hradci Králové v Novákových garážích. Více na topcentrum.cz.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Část lanovek v Krkonoších a v Orlických horách se vstupem do podzimní sezóny omezila jízdy na víkendy nebo provoz přerušila. Lanovka z Pece pod Sněžkou na Sněžku jezdí denně a v sobotu i dnes měla v provozu oba úseky. Ve čtvrtek kvůli orkánu na vrcholu Sněžky nejel horní úsek. RegioJet pokračuje v náboru stovek nových zaměstnanců. Dopravce posiluje své týmy před prosincovým rozšířením železničního provozu. Kdo všechno je potřeba, říká mluvčí společnosti Lukáš Kubát.
5: Nejvíce hledáme strojvedoucí, stevardy a průvodčí, ale také pracovníky údržby, elektromechaniky, dispečery nebo zaměstnance prodejních míst. Nové kolegy nabíráme především v Praze, v Brně, na Vysočině a v Ústeckém kraji. Důležité je, že u řady pozic není nutná předchozí zkušenost ze železnice.
4: RegioJet nové kolegy zaškolí a nabízí jim možnost dalšího profesního růstu. Německý kancléř Friedrich Merz dnes přicestoval na neohlášenou návštěvu do Kyjeva, přičemž ho doprovází šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Podle vládních zdrojů má Merz v úmyslu ujistit Kyjev o brzkém dodání tisíců stíhacích dronů. No a 20-letá česká tenistka Nikola Bartůňková ve třetím kole turnaje v Pekingu vyřadila Arinu Sabalenkovou z Běloruska. Světovou dvojku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku porazila na sety 2-0. Uspěla i Linda Noskomá. Hladce si poradila ve dvou setech se Švýcarkou Golubicovou.
6: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
7: Dneska nás čeká jasno až polojasno, místy se můžou ještě vytvořit taky mlhy. Na severozápadě a severu Čech postupně místy i v celých Čechách oblačno až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku od západu přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Krásné odpoledne, minuta po 13. hodině s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě další hity teď DJ Semi a Janu.

Neuvěřitelně skvělý. Tohle jsou Lady Gaga a Bradley Cooper. Přeju vám krásnou neděli. No a Cimrmanofilové, důležitá zpráva, důležité výročí. Divadlo Járy Cimrmana má dneska totiž přesně 59 let. První představení, premiéra divadelní hry Akt se konalo 4. října 1967. Jako by to bylo včera. Vstupné na neznámý soubor bylo tenkrát 15 korun. Hezká částka, to by se nám dneska líbilo. A herci měli tehdy takovou trému, že si museli vzít léky na uklidnění. Teď je to naopak, léky na uklidnění si bere každý návštěvník a každý účastník těch představení, protože přiznejme si, i když ty hry znáte nazpaměť, a některý věřím, že znáte nazpaměť, tak se tomu stejně člověk směje, jak kdyby to viděl poprvý. A to je krásný. Prostě národní bohatství. A když už jsme u toho národa, tak zůstaneme v Česku. Tohle je Poetika a Blízko.

0: krásné odpoledne. Zajímá mě, protože, hele, je podzim, jo, začínají takový ty dlouhý večery, které můžou být nepříjemný, protože tma, ale taky je čas připomenout si spoustu skvělých filmů, seriálů a tak. No a mě by zajímalo, jestli jste viděli film Hudbu složil, slova napsal. Film z roku 2007, jo, a neptám se na to samozřejmě náhodou, protože krom toho, že je to moc hezký film, Hugh Grant a Drew Barrymore, tak nás čeká song právě z tohohle filmu. Logicky, že jo, tam musí být skvělý songy. No a na tomhle songu zpívá právě i Hugh Grant. Já myslím, že nejvíc si pamatujeme jeho taneční vystoupení z vánočního filmu Láska nebeská, že jo. Tam to umí roztočit extrémně, ale on umí fakt i zpívat. Takže za chvilku tahle pecka. Grant a Hayley Bennett Way Back Into Love. Už za chvilku.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: Firma na zážitky
1: CZ.
5: Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
8: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
9: Rekutech. Férový šéf. Čisté prostředí.
10: Rekutech. Peníze včas.
11: Když se tam rád vracíš.
8: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
12: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Tohle jsou Čina Ski, Láska a Data. Doufám, že máte krásnou neděli, posloucháte Hit Radio. A v pondělí zítra startuje týden udílení Nobelových cen. Jo, zítra opět začíná hon na nejchytřejší lidi planety, ale všechny zajímá nejvíc ten pátek. To se totiž uděluje Nobelovka za mír. A ano, Donald Trump už si určitě u zrcadla trénuje děkovnou řeč. No a co, že už půl roku válčí v Iránu. Nebuďte detailisti, ne? Fakt? Ten chlap tu cenu chce víc než další termín v Bílém domě. Víc než cokoliv na světě. Loni o ní mluvil skoro v každém druhém projevu. Letos v tom jede na novo, jo, to je silná fixace. Ale jo, šanci teoreticky má, protože Nobelova cena je jako Oscar, zvlášť ta za mír. Jo, dostanete ji buď za celoživotní dílo, nebo za to, že jste zrovna trendy.

0: jedinečný Aerosmith jsou v éteru Hitrádia a krásné odpoledne všem. Za chvíli 2:45 a samozřejmě budeme v tom nejlepším soundtracku k vašemu odpolední pokračovat, aby ta neděle byla opravdu krásná. Posledních pár dní babího léta nám slibují, jo, má se to příští týden zlomit, tak doufám, že si to slunce užíváte plnými doušky. K tomu za chvíli třeba YouTube. Přesně takovej song, u kterého se můžete zasnít. K tomu taky Samfeld nebo Taylor Swift.
1: Koberce Brázda.
2: Koberce Brázda.
1: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Knihovna Maitreya.
5: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
4: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
6: Nyní i jako audiokniha.
7: I'm Nicki Minaj.
8: Hey, this is John Legend.
9: Hey, it's Taylor Swift.
1: Hit Radio.
10: Zlepší si náladu.
1: Zlepší si náladu.

0: jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Hola, hola, opočno volá. Jsme PZP Heating, úspěšný výrobce tepelných čerpadel a právě teď rozšiřujeme výrobu a hledáme nové zaměstnance do výroby a logistiky. Všechna volná pracovní místa najdete na našem webu pzpheating.cz. Nabízíme jistotu a stabilitu zavedené společnosti, která vyrábí produkty s budoucností. Přidejte se do týmu PZP Heating v Opočně i vy.
3: What's up, it's Rihanna.
4: I'm Harry.
5: This is The Weeknd.
6: On air.
3: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Na ilegální akci tuningových aut se v sobotu v Brně sjela zhruba tisícovka vozů. Večera v noci se účastníci různě přesouvali. Policisté udělili za různé přestupky desítky pokut za více než 200 tisíc korun. Některá auta zabavili. V terénu byly desítky policistů až do ranních hodin. Liberec patří k nejotevřenějším městům v Česku. V celostátním hodnocení projektu Transparentní Česko obsadil první místo mezi 650 posuzovanými městy. Co přesně to znamená, vysvětluje mluvčí radnice Jana Kodymová.
8: Hodnocení sleduje především to, jak otevřeně město informuje veřejnost, jak transparentně rozhoduje a zda mají lidé snadný přístup k informacím o jeho hospodaření a nakládání s majetkem.
7: Město zároveň připouští, že má stále co zlepšovat. Chystá proto další změny, které mají jeho fungování ještě více zprůhlednit. V pondělí začne týden vyhlašování letošních laureátů Nobelových cen. Největší pozornost médií i analytiků poutá Nobelova cena za mír, kterou v pátek 9. října oznámí norský Nobelův výbor. Loni o ní usiloval Donald Trump, nakonec ale výbor ocenil lídrně venezuelské opozice Machadovou. No a hokejisté Třince budou v dnešním 8. kole extraligy v Olomouci usilovat o udržení neporazitelnosti. 8. výhrou v řadě by oceláři o jeden zápas vylepšili rekordní zápis z úvodu sezóny, o který se dělí s Litvínovem. Druhé Pardubice přivítají ve šlágru Spartu, třetí Karlovy Vary hostí pátou Plzeň.
9: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
10: Dneska přes den bude jasno až polojasno postupně, ale přibývání oblačnosti od západu a to postupně takhle pěkně až na večer. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. hodině. Doufám, že si užíváte krásnou neděli, další hity k tomu. Teď Imagine Dragons.

Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si na Hit Rádiu a my vzpomínáme. Zítra by totiž oslavil 90. muž, který měnil svět a lidi z jednoho pražského bytu. Zítra slavíme nedožitých 90 let Václava Havla. Zítřejší datum, které nám připomíná, že i slušnost může být vlastně zbraní. On byl v podstatě rocker, kterého okolnosti donutili řídit stát. A když se podíváte na fotky z 90., tak vidíte člověka, který vypadá, že by si raději dal pivo z Rolling Stones, než řešil hádky mezi stranami. A on s nimi to pivo skutečně pil. Byl to, dá se říct, nejlepší nepolitik, jakého jsme kdy v čele státu měli. Ta lidskost, to, že se nebál vypadat občas trochu neohrabaně, z něj dělalo někoho, komu jsme věřili. A svět ho miloval právě proto, že v něm viděli někoho, kdo nehraje roli, ale prostě je. Takže pane prezidente, zdravíme tam nahoru a děkujeme.

0: Tohle je Shakira, posloucháte Hit Radio, přeju krásné odpoledne. Neděle. Doufám, že si užíváte první říjnová neděle navíc. Teď na mě už začaly vyskakovat takový ty příspěvky. Vánoce za chvilku, začněte se chystat. Chystáte se někdo už? Nebo jste třeba někdo už napřed? Jakože byste třeba byli už předchystaní? Jako jestli jo, tak klobouk dolů. Já se přiznám, že tohle je na mě málo tlak. Já potřebuju, aby to bylo trošku ve stresu, jo, takže ideálně týden před. Takže jestli někdo opravdu už plánujete nebo chcete letos začít s předstihem, tak údajně teď je ten čas. Ale já bych to nehrotila. Radši si dejte do uší ty nejlepší songy a užijte si hezký den. Maroon 5, taky Swedish House Mafia nebo Sia, už za chvilku.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Českou ženskou fotbalovou reprezentaci čeká baráž o postup na mistrovství světa 2027 v Brazílii. Lvice se utkají 9. října od 19 hodin v Pardubicích na stadionu Arnošta Košťála se Skotskem. Povede se Lvicím poprvé v historii kvalifikovat na velký turnaj? Pojďte se podívat a pozbudit české reprezentantky přímo na stadion. Nebo je sledujte živě na ČT Sport. Vstupenky jsou k dispozici na www.fotbalenigu.cz. Partnery jsou ČSOB, Fortuna a Adidas.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
3: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
5: Nyní i jako audiokniha.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Odpoledne trávíte s Hitrádiem, za námi Sia. A už si chvilku zůstaneme, ta totiž právě udělala obchod svého života. Prodala kus svojí historie, za částku, ze který se vám pravděpodobně zatočí hlava. Léta schovávala tvář, to asi víte, pod tou velkou blondětou parukou. No a teď v podstatě prodala klíče od trezoru někomu, kdo z ní udělá digitální nesmrtelnou ikonu. Takže zatímco my řešíme složenky, tak ona má na účtě 180 milionů dolarů. Jen si představte, co byste s takovou částkou dělali. A ona si teď může v klidu dál psát hity pro ostatní v teplákách na gauči. Žádný stres, geniální tah. Inkasovat teď, dokud mají streamovací služby tu nejvyšší hodnotu, místo čekání na drobné z přehrávání za 20 let. Takže dostala v podstatě zaplaceno za budoucí slávu, kterou už nemusí odpracovat. Jo, to je sen. Ana na klap právě teď.

0: jsme struny.
1: Skupina Hodiny, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No už se to samozřejmě všeobecně ví, určitě už tu informaci jste zachytili všichni. Příští rok dorazí do Česka opět popová a rocková legenda, prostě zpěvák, který dokáže cokoliv, jo. V podstatě si myslím, že neexistuje moc lidí, jestli vůbec nějací, co by tohohle zpěváka neměli rádi. Protože on fakt i během těch svých show vás prostě baví nejenom tím zpěvem, ale tím, jaký je a kdo je. Navíc je to velice upřímný člověk, taky mluví často o tom, že nebyl vždycky úplně zlatíčko. Ano, dámy a pánové, příští rok totiž na Colors of Ostrava dorazí Robin.

0: zeď.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
2: Knihovna Maitreya.
3: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
2: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
4: Nyní i jako audiokniha.
5: Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: stojí vás domácnost i záliby spoustu energie, neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ, čistá energie zítřka.
1: Hledáš pořádnou jízdu na kole? Doraz do Deštného v Orlických horách. Čeká tě trail pro rodiny s dětmi i dva akčnější traily plné klopenek, rychlosti a skvělého flow. Jezdíme každý víkend už od pátečního odpoledne. Trail Deštné. Nahoru pohodlně, dolů zábava pro každého.

0: 10% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dnes je poslední den, kdy si lidé mohou prostřednictvím elektronického majetkového účtu objednat 3měsíční státní dluhopisy z druhé emise tzv. Dluhopisů republiky. Lidé mohou nakoupit obligace za maximálně 3 miliony korun. Zaplatit je nutné do 13. října. Praha stále hledá vánoční strom pro adventní trhy na Staroměstském náměstí. Organizátorům přišlo zhruba 50 typů, ale ani jeden nesplňoval parametry. Kritéria pro ideálního kandidáta připomene mluvčí firmy Tyco Hana Týce.
3: Ideálním stromem je smrk stepilý, musí mít hlavně rovnoměrné zavětvení, pravidelný kmen a být zhruba 23 až 25 metrů vysoký. Může růst vlastně kdekoliv v celé České republice, ideální ale v blízkosti silnice, i když i s tím jsme si už v minulosti poradili. A co je důležité, stav stromu musí být hlavně zdravý.
2: Tipy je možné posílat do 15. října na e-mail info@tyco.cz. Nižší platba od státu bude podle Svazu zdravotních pojišťoven znamenat menší rezervy systému veřejného zdravotního pojištění. Při jarních jednáních s poskytovateli péče počítali pojišťovny s meziročním nárůstem o 25 miliard korun. V návrhu rozpočtu je nakonec jen 16,5 miliardy. No a Filip Saláč dojel třetí v motocyklové velké ceně Japonska a po páté v sezóně se prosadil na stupně vítězů. Závod Moto2 v Motegi vyhrál Španěl Izan Guevara, na kterého český jezdec ztratil zhruba sekundu. Před Saláčem skončil ještě Ital Tony Arbolino.
4: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
5: V noci nás čeká většinou oblačno až zataženo, místy se může objevit polojasno, kránou, potom hlavně v severozápadní polovině území mlhy, nejnižší teploty 11 až 6 stupňů a zítra zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne pak bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty ještě příjemné 18 až 23 stupňů. Hezké odpoledne, minuta po třetí hodině s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že si užíváte krásnou neděli a k tomu David Guetta.

Temperate a Self-Aware, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. A dámy, prosím vás, než se vdáte za opravdu, opravdu staršího muže, zkuste prověřit, že se s ním nekámošila třeba vaše babička. Aha. No, tak samozřejmě to neříkám jenom tak, jo, protože abyste po svatbě nezjistili třeba, že jste si vzali svého vlastního dědu. Jo, to by mohlo být divný. Takhle se na Floridě totiž zamilovala 28letá kráska na první pohled do staršího milionáře. Jako jasně, určitě ty miliony vůbec nehrály žádnou roli. No a co myslíte? Byl to on, její dědeček. Údajně má teda příběh šťastný konec a nerozvedli se, ale já nevím, jestli je to úplně šťastný konec. No, tak vám přeju víc rozumů, štěstí a míň sňatků s vlastními dědečky asi. Coldplay a Sky Full of Stars právě teď.

Skupina Krištof a Zůstaň tu se mnou. Posloucháte Hit Radio, přeju krásnou neděli. Čtvrt na čtyři, doufám, že si užíváte krásný počasí, dokud ho stále ještě máme. Ano, bude hůř, jo. Zároveň možná někteří z vás ocení, že přijdou už ty dny, kdy na sobě ten svetr máte celý den. A ne, že, a to všichni, kdo musí ráno vyrážet z domu, vědí, ráno se musíte oblíct. A odpoledne to všechno táhnete v ruce, ale prostě to k tomu patří. Už je to v podstatě taková jarní a podzimní tradice, že jo? A tradice, ty my máme rádi. A abych dodržovala tradice i já, tak posílám další fantastický hity. Amy McDonald, This is the Life, taky Linkin Park nebo Marlon Rudé.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Hledáš pořádnou jízdu na kole? Doraz do Deštného v Orlických horách. Čeká tě trail pro rodiny s dětmi i dva akčnější traily plné klopenek, rychlosti a skvělého flow. Jezdíme každý víkend už od pátečního odpoledne. Traily Deštné. Nahoru pohodlně, dolů zábava pro každého.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
3: CZ.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
8: Nyní i jako audiokniha.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Ondrudec, posloucháte Hit Radio. When the beat drops out, za námi. No a za námi taky celý týden. Je čas dát si tu nejzbytečnější informaci.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva týdne. Co jste ještě před týdnem nevěděli a vlastně to vůbec nevadilo.
0: Včely dokážou rozpoznat lidské tváře a pamatují si je. Tak si dobře rozmyslete, než na nějakou budete oškliví.
1: Nejzbytečnější zpráva týdne. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

0: Fajn.
1: G-Easy a Baby Rexha, posloucháte Hit Radio. Krásnou neděli vám všem, za chvíli 3:15. A jo, jasně, no. Jak se pomalu blíží neděle ke konci, tak už všichni cítíme to pondělí ve vzduchu. Jo, ale nesmíme se tím nechat. Vůbec ne, jo. Žádný pondělí, ne. Zatím je stále neděle, ještě pár hodin máme. Tak pokud jste třeba něco celý víkend odkládali, a teď nemyslím práci, spíš něco příjemného, tak možná je čas to udělat. Možná konečně zapálit tu jednu hrozně hezky voňavou svíčku, kterou si šetříte, jo. Nebo vytáhnout ten sváteční čaj. No, vyjmenovávám vesměs hlavně pozitivní věci. Jo, protože to je nejlepší způsob, jak si tu neděli užít. Zvlášť, když tomu máte to nejlepší do uší, Rehab už za chvilku, taky Miley Cyrus nebo David Kushner.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: S mým hlasem mi pomohla AI.
5: Miau!
4: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Koberce Brázda.
9: Koberce Brázda.
8: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
10: Hledáš pořádnou jízdu na kole? Doraz do Deštného v Orlických horách. Čeká tě trail pro rodiny s dětmi i dva akčnější traily plné klopenek, rychlosti a skvělého flow. Jezdíme každý víkend už od pátečního odpoledne.
11: Od pátečního odpoledne.
10: Traily Deštné. Nahoru pohodlně, dolů zábava pro každého.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: zaskočenie je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
1: Brousit, leštit, vrtat, řezat. Se stroji Flex z Top Centra jde práce od ruky. Široké portfolio akustrojů pohání moderní bateriový systém Tabless s chlazením baterií, dlouhou výdrží a maximálním výkonem. Flex, specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Nářadí Flex najdete v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze a nově také v Hradci Králové v Novákových garážích. Více na topcentrum.cz.
2: Zaostřeno na region.
3: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region, tentokrát s primátorkou Hradce Králové Pavlínou Springerovou. Ulevilo se městu po otevření zrekonstruované křižovatky Mileta. Staví město dost bytů, populace stárne. Je na to Hradec připraven. Rozhovor už teď najdete na webu Hit Rádia Černá Hora.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
5: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Češi se v následujících 5 letech nejvíce obávají vysokých cen a zdražování, války v Evropě a ekonomické krize. Naopak pandemie, která v minulých letech výrazně ovlivňovala veřejnou debatu, mezi hlavními obavami téměř nefiguruje. Vyplývá to ze zářijového průzkumu společnosti Ipsos. Česká armáda se podílí na mezinárodním testování technologií. Ty mohou v budoucnu zásadně změnit způsob vedení bojových operací. To za ministerstvo obrany přiblíží Simona Veselá.
6: Každoročně na přelomu září a října se setkávají vojáci, odborníci a zástupci NATO. Do letošního testování se zapojilo 49 firem zaměřených na protidronové technologie a dalších 24 společností s bezosádkovými pozemními systémy. Celkem se cvičení účastní více než 1000 lidí.
5: Technologie se tu ale pouze nepřevádějí. Vojáci je přímo v terénu zkoušejí a ověřují, jak obstojí při konkrétních úkolech. V nadmořské výšce přesahující 4800 metrů byl v peruánských Andách objeven nový druh ještěrky. Plast měří 6 až 8 cm a jeho zbarvení se liší podle pohlaví. Ještěrka se živí rostlinami a malými členovci, včetně pavouků, brouků, polokřídlého hmyzu a larev. No a hokejisté Třince budou v dnešním 8. kole extraligy v Olomouci usilovat o udržení neporazitelnosti. 8. výhrou v řadě by oceláři o jeden zápas vylepšili rekordní zápis z úvodu sezóny, o který se dělí s Litvínovem. Druhé Pardubice přivítají ve šlágru Spartu, třetí Karlovy Vary hostí pátou Plzeň.
7: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
8: V noci bude většinou oblačno až zataženo, místy může být i polojasno, kránu se bude tvořit mlha, nejnižší teploty 11 až 6 stupňů, při zmenšené oblačnosti dokonce kolem 4. Zítra potom zpočátku většinou oblačno, ráno také s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a to až do vyjasnění, nejvyšší zítřejší teploty 18 až 23. Krásnou neděli, krásné odpoledne, 2 minuty po 16. hodině, nachystané další hity, za chvíli Taylor Swift a teď Erik Pritz.

Taylor Swift a Opalite, posloucháte Hit Radio. A doufám, že se usmíváte, protože první říjnový víkend je světovým víkendem úsměvu. Tak snad jste to stihli pořádně roztočit, protože úsměv je prosím pěkně zdravá věc. Je to tak. Plíce dostávají 4x tolik kyslíků, když se smějete. Zlepší se tak i naše dýchání, stahy bránice se zrychlí, zvýší se příjem vzduchu do plic, což má stejnou hodnotu jako běhání nebo tenis. Žádný sportování, stačí se smát? Jedna minuta smíchu od srdce je stejně účinná jako hodina relaxace. 10 minut smíchu prý zabezpečí 2 hodiny klidného spánku v noci. No tak abyste začali, abyste se dneska dobře vyspali. Jan Werich to shrnul výborně. Smích je svátkem obličeje. Kdo se směje, nevnímá podle vědců navíc bolest, což takhle. Pojďme si říct, že vždycky, když se vám něco stane, jo, nějaký ukopnete si palec, šlápnete na Lego, cokoliv, a zasmějete se tomu, tak je to vždycky tak jako o něco snesitelnější. A ještě je dobrý si k tomu zradávat, ale zároveň se smát, jo, tak zkuste. Koutky nahoru a k tomu Erik Kirken.

0: Rose a Bruno Mars, posloucháte Hit Radio. Čtvrt na pět, respektive ještě 16:16, můžete si zkusit něco přát, jestli to bude fungovat. Co jiného takhle v neděli si přát, no? Tak prosím, prosím, ať zítra nemusíme do práce. No, anebo prosím, prosím, ať je nám zítra v práci krásně. To je možná ještě o něco lepší. Jo, snažme se to vidět pozitivně, že jo. Dobrý je, že ať už bude neděle, pondělí, úterý, středa, cokoliv, tak ty nejlepší hity, ty máme. Za chvilku už tak do uší třeba Imagine Dragons, Leony nebo Nico Santos.
1: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
3: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
4: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
2: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.

0: hledáš pořádnou jízdu na kole. Doraz do Deštného v Orlických horách. Čeká tě trail pro rodiny s dětmi i dva akčnější traily plné klopenek, rychlosti a skvělého flow. Jezdíme každý víkend už od pátečního odpoledne. Traily Deštné. Nahoru pohodlně, dolů zábava pro každého.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
5: Koberce Brázda.
6: Koberce Brázda.
5: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
7: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
8: Největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Niko Santos a Fastboy, posloucháte Hitradio. Půl páté, dámy a pánové, a schválně, jestli to tak máte taky, většina Čechů si totiž k normální práci ještě přivydělává na brigádách. Dokonce polovina z nás pravidelně. Každý sedmý tím splácí dluhy, to bych chtěl vědět, jestli jsou na tom podobně, to bych chtěla vědět, jestli jsou na tom podobně i v jiných zemích, jako. Protože to vůbec není nízký číslo. Polovina z nás pravidelně chodí ještě k práci na brigády. To je mazec. Podobně ve Francii to třeba nedělají takhle. Jo. Jako takhle, umíme pracovat, o tom žádná. To si myslím, že se o našem národě ví tak nějak jako dlouhodobě, ale očividně si to neumíme tolik jako užít potom. Jo. Co se teda ukázalo údajně taky s tímhle průzkumem, že mladí Češi chodí na brigádu jenom proto, aby si vydělali na elektroniku a cestování. Tak cool. Jídlo, hadry, úspory, to jim je prý jako jedno, ale cestování a elektronika. Ono dneska ty iPhony jsou docela předražený, že jo? Neskutečný. No tak pokud se zrovna chystáte na brigádu, tak držím pěstě, ať to uteče. K tomu další hity, tohle je Eva Farná.

Master Props, posloucháte Hit Radio, přeju vám všem krásné odpoledne. A samozřejmě krásnou neděli, užíváme si stále ještě toho babího léta, je to skvělý, co? Kéž by to takhle vydrželo, pak by v prosinci trošku nasněžilo a pak zase hezky. To se nám samozřejmě nesplní, ale to nevadí. Hlavně si pojďme užívat babího léta, dokud ho máme, teď na večer se to zase ochladí, ale i zítra nás čeká hezký počasí a to je super. Než se to celý setmí, začne pršet, bláto, že jo? No a tematicky už budeme moct za v podstatě měsíc zpívat tohle. Léto už je pryč, venku listopad, na tvý hlasy padá déšť, nejde tě nemilovat. Takhle, můžeme to zpívat i teď, jo? Jen tam zkuste nějak naroubovat slovo říjen. Miraj a Summer Love už za chvilku, taky Alvaro Soler nebo Sugar Babes.

0: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Hola, hola, Opočno volá. Jsme PZP Heating, úspěšný výrobce tepelných čerpadel a právě teď rozšiřujeme výrobu a hledáme nové zaměstnance do výroby a logistiky. Všechna volná pracovní místa najdete na našem webu pzpheating.cz. Nabízíme jistotu a stabilitu zavedené společnosti, která vyrábí produkty s budoucností. Přidejte se do týmu PZP Heating v Opočně i vy. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
3: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
5: Nyní i jako audiokniha.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmodernější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večery. Letní podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Sleva 20%.
3: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
2: Viď? A všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Češi za domácí mazlíčky utrácejí stále více a mění se i skladba zboží, které pro ně nakupují. Roste poptávka po prémiových produktech, chytrých pomůckách a po produktech zaměřených na zdraví a hygienu. Vyplývá to z odpovědí obchodníků. Vzácný dravec si oblíbil místo na Mostecku. Orlík krátkoprstý se opakovaně objevuje v Národní přírodní památce Lomče SA. Více říká mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůl.
8: Tento středně velký dravec se specializuje na lov hadů a dalších plazů a obývá zejména teplé, suché, stepní a polopouštní krajiny. V České republice nehnízdí a je velmi vzácný. Orlíkovi krátkoprstému zřejmě vyhovuje především rozmanité prostředí lomu ČSA.
7: Střídají se mu tam totiž otevřené plochy, lesostep i vzrostlý les a lákají ho také skalní výchozy Krušných hor. Změnu financování asistentů pedagoga v základních školách v pondělí projedná vláda. Kabinet by se měl také po měsíci vrátit k návrhu nové státní kulturní politiky. Tu kritizovali profesní asociace, sdružení, platformy i odbory. No a nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál velkou cenu Bahrajnu Formule 1 v Malajzii a zaznamenal premiérové vítězství v sezóně. Čtyřnásobný mistr světa dnes porazil na trati v Sepangu Itala Andreu Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Třetí duel Brit Lewis Hamilton.
9: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
10: V noci bude většinou oblačno až zataženo, místy i polojasno, kránu se. Hlavně v severozápadní polovině území vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů při zmenšené oblačnosti kolem 4. No a zítra potom zpočátku většinou oblačno a mlhy a během dopoledne začne oblačnosti ubývat postupně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
11: Krásné odpoledne, 5:02 s vámi stále Kateřina Pechová, samozřejmě další porce těch nejlepších hitů.
10: No a tohle snad všichni znáte. Tohle jsou Vohnouti a Svaz českých bohémů.

Pink a Willow Sage Heart. Jste s Hit Rádiem, krásné odpoledne. A máme tady vynález týdne, to vypadá, možná to bude i vynález roku. Na světě je prosím pěkně mobil, který vás ochrání před komáry. Ano, opravdu. Dokáže vysílat takové frekvence, že komáři se k vám, nebo respektive k vašemu telefonu prostě nepřiblíží. Což je hustý, za mě teda, jo. Takhle, pro ty z vás a pro ty z nás teda, kteří na něj mít nebudou, jo, tak teoreticky i klasický mobil dokáže zabít komára, jo. Jen teda doporučuji přiměřenou ránu, abyste si zároveň nerozbili i ten telefon.

0: Capaldi v éteru Hitrádia. Krásné odpoledne všem. A hlavně krásnou neděli, díky, že i dnešek trávíte s námi. Já doufám, že takhle ideální představa. Máte nohy nahoře, jo. Máte po ruce něco dobrýho, jo. A jenom si užíváte ty songy. Předpokládám, že realita asi bude někde jinde, tak jenom ať už děláte cokoliv, tak přeju, ať si to aspoň trochu užíváte, jo. Do uší k tomu další hity čeká nás Axwell a Ingrosso, nebo třeba Shakira a její Daj Daj.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Opět k nám zavítal Richard ze Slevomatu, nosí nám do éteru vždycky nejrůznější tipy. Ahoj, Richarde.
2: Ahoj, ahoj. Tak minule jsem vás už otravoval s Vánocema.
1: No tak jako, hele, bylo to inspirující, ne, že ne? Mluvil si o fotoknihách, ty chtěj čas, jo?
2: Ano, to je pravda. A i tenhle týden jsou ještě všechny fotoprodukty v akci, tak můžete pokoupit. Další týden už nebudou. Ale dneska jsem vám chtěl přinést něco nevšedního, takový to, co mě mezi těma nabídkama Slevomatu prostě překvapilo. Tak víš, co jsem třeba našel?
1: Tebe, že něco překvapilo, no to jsem teda zvědavej.
2: No, našel jsem třeba nabídku bagristou na zkoušku. Prostě dostaneš bagr, kus nějakýho pole a jezdíš si a hrabeš, to mi přijde bomba.
1: To je absolutní klukovský sen splněný.
2: No přesně. A pak, když už jedeme takhle bezostyšně tyhle stereotypy, tak tohle je asi víc pro holky. Yoga se štěňátky.
1: Ne. Hele, a cvičí ty štěňátka nebo lidi?
2: No, jako přijdeš, cvičíš jogu a mezi tím po tobě prostě lezou malý štěňátka.
1: Nejroztomilejší zážitek na světě, podle mě.
2: A do třetice se mi líbil akrobatický let kluzákem. A tady si normálně v kluzáku bez motoru a děláš nějaký ty obraty, letíš hlavou dolů. To bych chtěl.
1: Takže tuším, odkud bude asi tvoje další video, že?
2: No asi jo. To musím zažít.
1: To musíte zažít. Se Slevomatem na Hit Radio.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
4: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
5: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád

0: chce za odměnu.
1: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
2: Rekutech.
1: Peníze včas, když se tam rád vracíš.
0: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
1: Rádio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

ztrácí. Poetika v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A dámy a pánové, super mega extra top výročí. Blíží se to. V úterý konkrétně bude slavit výročí 44 let jedna fantastická věc, co měla premiéru tehdy, jo. Ale pozor, já myslím, že to nemusím říkat, stačí, když pustím tohle.

pěkná směsice. Ano, dámy a pánové, Mach a Šebestová budou v úterý slavit 44 let. No, jak jsme v dětství chtěli mít taky všichni utržen sluchátko. A podívejte, dneska ho máme, že jo, a umí super věci. Ne úplně kouzla, ale umí. Akorát za to teda ještě musíme platit, no. By mě zajímalo, jaký tarif měli Mach a Šebestová. To muselo být drahý, k tomu další hity právě.

Tohle jsou Lost Frequencies, posloucháte Hit Radio. A čtěte knihy, prosím vás, myslím to naprosto vážně. Protože knihy podle vědců zlepšují kvalitu spánku, pomáhají odpočinout od stresu a zlepšují paměť. Všechno věci, co potřebujeme, jo. Prosím vás, ideálně ne, že si půjčíte slabikář vašeho dítěte, jo, tam se dozvíte akorát, že Emma mele maso, to není zas tak hodnotná informace, nepočítají se ani Facebooky a podobné věci. Prostě vemte knížku, nějakou hezkou knížku, sedněte si, uvelepte se, můžete si k tomu dát třeba čaj nebo skleničku něčeho. To nechám na vás a začtěte se a prostě si to užijte. Platí? Tak jo. Za chvíli 6 hodin pomalu se s vámi loučím, čeká nás Ray Dalton, Jay-Z nebo Evanescence už za chvilku, tak se mějte hezky.

0: zeď. Tweet.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoji Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: podezrenie je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
1: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
2: Brousit, leštit, vrtat, řezat. Se stroji Flex z Top Centra jde práce od ruky. Široké portfolio akustrojů pohání moderní bateriový systém Tabless s chlazením baterií, dlouhou výdrží a maximálním výkonem. Flex, specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Nářadí Flex najdete v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze a nově také v Hradci Králové v Novákových garážích. Více na topcentrum.cz.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Češi se v následujících 5 letech nejvíce obávají vysokých cen a zdražování, války v Evropě a ekonomické krize. Naopak pandemie, která v minulých letech výrazně ovlivňovala veřejnou debatu, mezi hlavními obavami téměř nefiguruje. Vyplývá to ze zářijového průzkumu společnosti Ipsos. Aplikace e-doklady má před volbami novou verzi. Stády upravil po srpnovém zátěžovém testu, který měl ověřit, jak zvládne velký počet uživatelů najednou. Co mimo jiné test ukázal, řekne mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata.
7: A test nám mimo jiné ukázal, že jen zhruba 50% účastníků mělo v tu chvíli nejnovější verzi aplikace. My to číslo potřebujeme změnit, proto opakovaně prosíme, aktualizujte předem, doma, v klidu. Stažení z App Store nebo Google Play zabere minutu, nenechávejte to prosím na poslední chvíli.
6: Bez této aktualizace se aplikace totiž vůbec nespustí. No a sportovní lezec Adam Ondra vyhrál na populární soutěži Rockmaster disciplínu KO Boulder v italském Arku, kde teď s rodinou žije, si čtyřnásobný mistr světa připsal už 8. vítězství v kariéře. V pátek skončil v disciplíně duel na druhém místě. A ještě se pojďme podívat na zítřejší počasí. Má být zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnost ubývat postupně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách v 1000 metrech kolem 15.
8: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
9: Hit Radio Černá Hora.
10: Zlepši si náladu.

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: naši novou akuvrtačku.
1: Jen za 799 korun.
0: S baterií a nabíječkou v ceně.
1: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
0: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Hola, hola, Opočno volá. Jsme PZP Heating, úspěšný výrobce tepelných čerpadel a právě teď rozšiřujeme výrobu a hledáme nové zaměstnance do výroby a logistiky. Všechna volná pracovní místa najdete na našem webu pzpheating.cz. Nabízíme jistotu a stabilitu zavedené společnosti, která vyrábí produkty s budoucností. Přidejte se do týmu PZP Heating v Opočně i vy.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Koberce Brázda.
2: Koberce Brázda.
1: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
1: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
3: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: I'm Nicki Minaj.
6: Hey, this is John Legend.
7: Hey, it's Taylor Swift.

0: Rádio Černá Hora.
1: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
2: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké.

0: 2029. Férové ceny energií od Fonergy.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio Černá Hora.
2: Zlepši si náladu.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: But you're just a boy.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Černá Hora.